tím tónem, který hladí, jak hedvábnej šál. Tím tónem, co ladí, jezdí pod balkónem, my to byčený tón s tím potřeboje zhodit. Co by si tak znal?

0: To by George Harrison, hurjadny gitarist a spiewa Beatlesow, z wujimkom jeho hita Annie Road, lubi připosłuchario z bliska a daloka, was, ja Benedikt Dörlich, utrobne witam, na dalšu literarnu učbu biesadu na žomach Radia Z ze zbasnikom Pševožovarjom a wudawacelom serbskej literatury we českej Milanom Rabalom, bydlacym a skutkowacym we Warnsdorfe.
1: Witajcie k nam. Ja raz so wieselu, zo smiem so dżinsa znowa ze serbskej a swojej poeziju w swobodnym radiu ze Žitavy na tutym dwuriecznym czytaniu w obdziewicz z basnikom a moderatorom Benediktom Dirlichom a basnicu Rožu Domašcinej. Milé posluchačky a posluchači, vítám vás u poslechu literárně hudební hodiny v nezávislém rádiu Z v Žitavě. Jsem velice rád, že opět po čase mohu svou poezii a překlady lužicko-srbské poezie představit spolu s básníkem a moderátorem Benediktem Dirlichem a básnířkou Rožou Domašcinou.
0: Hej a Roža Domašcina, znata básnírka, převožováka a udavačelka poezie, je so namaj do studia přidružíva a ona je zestajalka a sobu převožováka noveje serbske zbírky poezie Milana Rabala, kotraž ma klietu ve ľudovém nakladnictve Domovina Hunč a z kotreje študenca viacore básne přednesemy ve českým originálu a serbsce. Na Rožu mám tuž nedom prašenie, pod kajkým zamierom si Roža básne za vosebitú serbsku zbírku Milana ubrava a zestajava.
2: Hej, môj zamier bie literárne tvorenie Milana Rabala predstaviť s pokazkami jeho cirkovného tvorenia, z jeho cirkovného dživa, to ríka od započiatku hač do dženstnejšieho. Pritom sú mi one básne vo sebe vážne, ktorýž maja s generáciami a s domiaci v okolinu básnika činiť. K tomu svúša počak starší maj, k stavizna mesta Vanočice a v okoline. V okolina básnika sa ho vizo tež hač do Užice. A jeho prečeské styky k tudešim básnikam svúšia k tomu. Scyla je jara na času, zo básnie Milana Rabala, serbsce a v serbským nakladnictve Vojndu.
0: Tuto tvoje slova môžu jenož vopkručiť z útroby. A kak te Milano tunle ubio, kotož ma kletu vinč, a docela předvíčane udáče svoje poezie ve srbskej rči vidíš?
1: Ja so rár veselu, zo moje básne srbsce v samostatnej zbierce vozjevia a vudaja. Za to hýžo dopriedka svúša džak přiložovákam a přiložováriam, zestajelce zbierky Rože Domašcinie a ľudovému nakladnictvu Domovina. Haj, v tutej zbierce sú básne z dela hižo dávno v novinách vozjevené. Viacej, haž polojca, pak sú nové básne, kýž sú so vúrazne za tuté srbské vudače zesrbčili. Za dženca spýtach texty tak vúbrač, zoby čítal, vidžal, abo slyšal, vieste v uviče. Najpredy so tam jevia moje, takéc, svujbné

0: o autobiografiske basnje.
1: Predahač so k basnjam je čitajo venujeme, zaslišime dalšu pjesen na tekst Milana Rabala. Cve vučbne oprubjenje tohle vusevanja šak sme zestajeli po pšečach našeho dovoljetného českého pšečela a kolegi basnika. Znač pak, ľube Milano, išče neštok praješ, k přichodnej pjesni, na kotrej se bezposredne jako svovotvorc vobčelene.
0: Haj rádi. Môj text je skomponoval hudžbník Petr Smetana z Vansdorfa, kdež sme tež spiev produkovali v studiu Ivana Pajsleta. Ve veřejné premiére nyní zazní píseň Jarní nebe, kterou na moje slova složil varnsdorfský hudebník Petr Smetana a nahrál ji spolu s Ivanem Pajsertem, Tomášem Sadivem a Patrikem Dvořákem ve varnsdorfském studiu Ivana Pajserta.

0: Dotyky. Dotýkáme se. Prsty, pohledy, slovy. Nešťastné jsou chvíle, v nichž dotknout se nesmíme nebo neumíme. V doticích ulpívá celé naše bytí. Dotyk však není uchopení. Jako slovo, kterému porozumíš, nemusí být důkazem, že jsi mě pochopil.
1: Dotknenie. Srbský převožk Timo Meškank. Dotkáme se s postami, poladami, slovami. Nezbožené jsou chvíle, ve kterých se dotknout nesmíme, abo nezamůžeme. V dotkněních se obkručuje celé naše bytče. Dotknění však nie je přisvojenie. Kež slovo, kterýž doslyšíš, netreba byť dopokaz toho, co se mě zrozumívá.
0: Náves. Scházíme se u váhy. Ne, to není kaplička. Tady se modlíme k úrodnějším bohům. Ten můj nepohne ani decimálkou a tak se sem neodvážím bos, jako oni. Smějí se mi. Neumím týrat žáby, nenajdu jediné hnízdo divokých medáků. Ale na večer, ze tmy za ohněm, vyprávím cosi tak vzdáleného, že i plameny na chvilku zapomněly dýchat.
2: Čítám svojský převožk. Navěs. Zetkáváme so pola váhy. Nic při kapauce. Tu modlíme so k pvodnějším bohám. Tun můj nezamůže ani decimálku zahybnout. Tuž nezmůžu so bosy přinč, kaž či, kýž mě vusměšuja. Nezamůžu ani žáby čvilovač. Nenajdu ani nízdo dživých čmelů. Ale na večer se zatvonia počme. Povědám něco tak korotné. Zo samo pvomenia pozabudu dychač.
0: Dětské ruce obracejí barvy. Podně se procházejí nebi převrhlém. Nedbají betonu ani trávy, ke kráse vybízejí pokorný svět. Z mlhy tedy vystupují květiny a zvířata a ptáci a s písněmi tanec se vkrádá do žil. Slunce strhává šál a žhne, až splasklý vzduch nadýchne se vzlétnutí. Nedočkavé prsty pod zčechraným peřím nahmátnou jemnou kůstku. Doticha chrupne a skončí sen.
1: Ve svojském převožku děčace ruce. V obroče a barby, po zemi kožo, na spouročeném nebiu, nedívajo na beton a travu, do krasy namovieja. Pokorný svět. Z mly ustupia květky a zvěrina a ptáčky a s písněmi reja, co zádrije do živou. Slunce storne šaul a roželi, doniž splacněné povětor, co neznasyka za pozbě. Neštěpne polsty pod rozbokaným možkom, dotknu se něžného koščika, do čišiny knikne a skončí son.
0: Když bude třeba. Po půlce března, za větru, prořezával jsem větve jabluňkám a pupence do mne hučeli, nechej toho. Jablka v tom ještě slyšet nebylo, ale svědomí, ten obzor na stojačku, vlnilo jak zapírané zprávy. A já toho nenechal. Rozmlouval jsem s vlky a loňskými hniličkami. Pak kolem prošel táta, co jsem mu letos kvůli zatmění v hlavě nestihl posvítit u fotky, a zdálo se, že chválí. Ta nejtenčí, hryzci podežraná, co jsem jí naposled koupil a zasadil, bude mít nejkrásnější plody. Zavařím je bez cukru. Ta šťáva ti zachrání život, když bude třeba.
2: Čítam svůjský převožk. Když bude to třeba. Popovojce Mirca za věcikami v obrezovách hauze javučinu. A pupky mě švikachu, nechachu to. Na jabłka jeszcze ničo nepokazowaše. Takle na ryblu stejo mě svědomě rebaše, kajž rýmace poselstvo. To nochcych. Tak rozmówiach so s pručečami a lojnšimi s nidličkami. Prošach kajž prédl, nana voradu. Nejsem jemu lica ještě svěčku voprovau. Vevové jeho foto, když mě rozsvětlí, zezda se mi zo tole tu kváli. Ty najčenče, pručo, ty nažrane, když jsem naposled kupil a sadžil, zmije najkrásnější pvode. Bez cokora je zavar, brička či živenje vukova, tež bude to treba.
0: Červen, smutněnka. Umíráček doklinkal, maminka, maminka. A já nevím, co počít s tou hrstkou popela. Vodu by skalila, nebe by zranila. Slunci by vlétla do očí. Mám čekat, že čas poskočí, místo aby to vzdal? Maminku odprosím. Položím k tátovi, kam jinam bych ji dal. Už nesmí domů, do své postele, jak o to prosila, když ještě nebyla popelem. Už nesmí zpátky, kde tolik plakala. Hrobníku, příteli, nadzvedni desku. Domů se vrátím sám s kamením stezku.
2: Čítam přebasněně Boženy Paulikec. Žnýnc, Žarovanská basin. Smrtný zvunčk je dokličal. Mačerka? Mačerka, a nevím, što započeč z té hostku popiva. Vodu by smutniva, nebio by zraniva, svuncu by zalečava do oči. Tuž čakam, co so všice voproča, a votendu nedže dale. Mačerku odprošuju, Božu knany. Čehevak bych ju kvat, ižo nesmě domoj, do svojeho voža, kaž je prosiva, tež ještě nebije popil. Ižo vročo nesmě, tež je telko pfakava. Zrudoba jej nestej, byrny žnýnc, nedom slzy zesušil. Tutka, přečelo, pozbien kamen. Domoj so nauroču sam, s kamenisnu stiska.
0: Tebou znovu slyším náš les v Lužických horách. Proměňovala ses v houbu, nacházel jsem tě a znovu trhal s modrým sluncem v borůvčí. Kolem sténaly vlaky naložené léty a palouk plný kristýnek volal po něze. Mlazinou propodával Sýkorčin hlas. Chyti, chyti. Jezero v tu hodinu chvělo se bezedně.
1: Ve svojským převožku přes tebe znova slyšu náš lis na Úžických horách. Přemenival se so na rýb. Namakal jsem, če s modrým sluncem štípajú vospět borovky. Čahy stonáhu nimo počežené zmineniom. A holina plná soninou vováše vo nežnotu. Vos sykorky přepinka, přilisk, běr se ju, běr. Jezo v tej hodžine řeše do bězdna.

To by česká pesniaka Jana Webrova ze svojej piesňu Slova z lodu zromadne z legendárnej skupiny Dunaj. Po přeču Milana Rabala, vôneho hošťa našej dženstnejšej literárnej biesady, zahajíme s tým ďalší hujím

0: Tož dajme so netko išče junu Vokševič od nekotrých kuzvou poezie Milana Rábala a serbských převožků viacorých serbských autorkov a autorov. Přebaznenia čita zemnu znova Roža Domašcena.
1: Bernard V.V. Drážďany 1945. Na dlažbě hejno ohořelých not volají dědečku. Tvá hudba ohluchla. S ohněm si povídá jen smrt. Za obzor Varnsdorf 1945. Městečko v údolí na modrém kameni listopad vítá Almu a Bjarnata a naději. Lužice za obzorem. S holí a taktovkou vrací se nakrátko. Nebýt či být, hudbou se ptá. Zatímco žena umírá. Země česká, hrob. Zakrátko hrana zvoní i jemu a českou hlínu nabízí. Když Bjarnat vstupuje, chvěje se. Tak zase spolu, Almo.

0: Převožk Jurija Vuščanského a Radeka Čermaka. Bernard V.V. Drežďane 1945. Na plestru roj spalených notov vovaja džedo, tvoja hudba je vonemiva. S ohňom poveda si jenož smerč. Za obzorom Várnočice 1945. Miestačko v doline. Na modrom kameniu nazemni kvita almu a bjarnata pouneje nádžije. Hužica za obzorom. Skijom a taktovku roča so nakrotko. Nebyč abo byč, přes hudžbu praša so, miestem zo manželska humera. Česká zemia ro. V krotkým smertnym zvoneniu tež jemu zvoni, poskyča so česká piersť, tež Bernard nastupí dyrkota, netko zaso romáže z almu. Naurod do Serbov, Budešin, 2001. V divadle hudžba a Bernard Vosrieč. A my děči jeho slyšíme.
1: Rady Serb. Putují cvrčci z Říkanek do Bajek a zpět. Básník opatrně oblíží hory, zvažuje obzory a stříbrem vlasů vábí letopočty. Už ví, že mládencům nerostou uši, když mluví dědové, a v ráji číhají nejen hadi. Už ví, že některé hádanky nemají řešení.
2: Převožk Dorotia Šoučina. Rady Serb. Čánové jsou švérče, s prajenčkou do basničkou a vročo. Basnik kečblivé so rozladuje po horách. Votvažuje v obzory a ze sliebrom vosou vúvabí letoličby. Hižo vie, zo mvodžencam v uši nerostu, dež reča džedojo. A v paradízu nevakaja jenož hady. Hižo vie, zo nekotre hodančka nimaja rozrysania.
1: Překlad ještě nenapsané básně. Zatímco Ježíš umírá na kříži zatlučeném do lebky netvora, v lužických lesích před Zagostem vlci porážejí hlad a medvědi brtníci objevují pástve divokých včel. Svět je plný tesáků a žihadel. Lovci lidského plemene se prodírají před věkým houštím za pohárem hojnosti, z něhož se hledači svatého grálu nenapíjí. Šamanský bulvár hlásá, že i věstonická Venuše zůstala panou. A naklepávači kos se už dnes potkají s našeptávači zrcadlového efektu.
2: Převožk Mirana Cuščina. Převožk ještě nenapísané je básně. Miestem, zo Jezus mrie na kšižu, zabitým do nopa potvory. Ve vúžiských lesách před Zagostom veľký nad vodom dobyvaja. A brúne medvedže odkrvaja plasty živých pčolkov. Svět je plný tesakov a žádvou. Hojntverjo čvovečeho spláha předrývajo starodavnú husčinu za pokračení.

0: kalom nadbytka sahaja. Z neho so pytarjo Svjatého Grála nenabija. Šamanský bulvár vozjevja, zo je tež Venuša z Vistonic, knižna vostava. A kosy kleparjo so hižo dženca zetkaja z vyšterjemi špihelového efekta.
1: Básníci na Titaniku. Okna svítí do noci, verše protékají škvírou mezi rty, oči těkají mezi sklenkami vína, krásnými obličeji a těly tanečnic. Někdo vzpomíná na lítka dávné milenky, někdo se těší na chvíli, kdy spočinou na jeho ramenou a venku v rytmu dvou taktu vyjí sirény. Zpréva duní na jezech, oči těkají mezi věcmi a stěnami a voda stoupá až k Titaniku na skále, odkud se k ní přidávají verše. Vytékají z úst, jako žáby skřehotají, krysy chtějí pryč, jenže dveře netěsní. Z obou stran voda stoupá, mění se v rozvášněného samce, musí to ven a pryč. Jako básníci, které ještě ten večer odplaví daleko, daleko do krajiny zapomnění.
0: Přeložila Dorotea Šoučina. Básníci na Titanice. V okna svěča do noci. Verše běža se škaubymi shubomaj. Oči šuskaja mez vinovými šklencami, rianymi vobličemi a čivami rivaku. Nechtu dopomina sona bristva dávneje lupky. Nechtu veseli sona kvilu, když zvoži so na jeho ramenja a vonka v rytme dvutakta vuja sirene. Sprevja šumi na spuščadvach. Oči šuskaja me s vecami a ščinami. A voda stupa, hač k Titanice na skale. Vodkal so k nej přidavaja verše. Běža z ertu kaj žábel rechtaja. Ščury chcejža preč. Tola durje nejsu vutekane. Svobeju bokou stupa voda. Přeminja so na chcičivého sanca. To drbi von a preč. Kajž basnice, kotrch hišče samsny večo. Odpovi daloko, daloko do krajine, zabeča.
1: Lužice v předvečer. Beno Budarovi. Obcházím básníku v dům a omývám si oči ve žluté lázni oken. Osamělá židle uprostřed bující zeleně už nevzpomíná. Nevnímá tuto chvíli před západem slunce, kterou posvěcují zvony z kostela Panny Marie v Rožantu. Nad korunami stromů naskakuje morzeovka hvězdných vzkazů. Ať básník spí nebo umírá, noc za řídkým plotem je připravena prostoupit všechny skuliny. Naposledy se nadechnu světla. Ludkové, vodníci a vůrlavy váhavě opouštějí stodolu plnou knih, nahlížejí do ložnice, básník jim sotva znatelným gestem dává volnost. Bože Sedleško zažíhá svůj plamínek a tentokrát ještě odlétá do sousední vsi.
0: Čítám básin, kotruž je Milan Rabal sám do srbštiny přeložil. Vůžica na předvečeru. za Bena Budaria.

0: streč bujneje zelenosće, hižo so ne dopomina, ne začuva. Tutun čas do kovanja svonca. Posvečuja zvone z cirkve svjateje Marije Huroženče. Nad kronami štomov zaskakuje morzovane ABC vjezdovih povešćov. Nech pastnik spí abo mreje. Noc za redkým fotom je přihotovaná. Vupelnič šitke škavoby. Posledný raz so nasrybám svetva. Ludki vodni mužojo a vurlavy. Kabvajo vopuščeja brošňu polnu knihu. Ladaja z voknom do spanske jestvy. Basnik him z lidma výčobnej gestu dała svobodu. Bože sedleško zasvědčí svoje pvomeško. A tutun raz ještě votenže do susodneje psy.
1: Krajina dětství. Rogovu, Slepému a Ružantu. Tam leží popel mé babičky. Tam popel země. A voda všem nad hlavou jako kolíbka, jako moře, ze kterého vystoupí ryby a promění se, tak jako my se proměnili do šedi. Ve vzpomínkách leda pěšinku za pláňkami, modré kopretiny, kadibudku se

0: chytilo. Stejně nikdo neuvěří. Jenom já, někdy, doufám, že jsem tam byl, že jsem to byl já a že to ještě budu já, až se tam vrátím jednou. Až moře ustoupí hlubokým lesům a ztraceným vesničkám, až ryby odlétnou a ptáci se vrátí do hnízd pod vodou, schoulím se do rodného bříška, do vajíčka, tam k popelu babičky, k dědovi, pod první políbení, jímž byl stvořen svět, který chci.
1: V převožku Alfreda Meškanka. Krajina děčatstva. Věnované Rogovi, Slepomu a Rožanty. Tam leží popiel moje volky. Tam popiel kraja. A voda šiem na dvou. Kajž kolebka, kajž morjo, z kotrož ustupuja ryby a so přemenieja. Tak, kajž sme my so přemenili do širizny. V dopomnenkach jenojš modre svierbničky, štěžka za dživými jabłoniemi, drevjany núznik z útrobičku, nemdraho kapona nadutu žabu. Komu to pomá, když praju, što jež vím? Tola nichtu ižo neuročí, što jež je bylo. Ženie nichtu nevěří, jenož já drudy so nadžijam, zo jsem tam byl a zo jsem to byl já. A zo ještě budu já, když se tam roču nede. Když morje odstupí hubokým lesam a zuběným věskam, když ryby odléča a ptáčky so do nězdu roča pod vodu, čapnu se do rodného brjuška, do jejka tam, popěvě volky, k džede, pod prénie košenie, s kotrymž bu stvorene svět, kotrž chcú.

0: Młody serbski hudźbnik Michał Cyš je nam zanies spiew Praju haj ze CD-ki, kotruž je wudawa župa Jakub Loren-Zalecki. S tym sme wuklinčec dali pasniske tvorbe Milana Rabala, kotre so přihotuja ve vosebitej serbskej zbírce. Milan Rabal však nie je jenož autor svojskej poezie, nie, on je tež v minenech ledžesatkách v našim susodnem kraju vele ze serbského basnictva a písmovstva publikoval ve zbírkach, antologiách a časopisách. Tu již netko nedom nekotre jeho pokazky z tohohle obširného a úriadného převožerského dživa ze serbštiny do češtiny zasvěšíme. Roža Domašcina, velestronská basnica a převožováka a hudavačelka Rabalových basňů serbce a němce zemnuté serbské originály znova přednese. Do toho pak chcú so Milana ište voprašeč, kak zladuješ de Milano na serbsko-české literárne styky dženca.
1: Ja môžu o tým jenoš z mojeho vydania ešte viec. V posledných letách je so dosť veľa knihov serbských autorov v českých převožkách převážne poezie publikoval. Bohužel, sú so mnohé vudača zapozdžili, dokáž šici so takéc čestnohamsce a připodla za tuté česko-serbské styky na polách písmovstva angažujeme. Ja dresím tež hižorentná a mám nimo převožovania mnoho druhých nadávkov, kotež mi veselo obradžia a sej tež veľa časa žádaja. No haj, daleko šviem, přihotuje so napríklad kniha Herty Vyčazec s přeložkami Radeka Čermáka a tež druhých přeložovariov. A vážna je edícia Serbská poezia, kotruž pod navodom Lukáša Novosada vudava Tovarstvo přečelov Serbov v Praze. Dotal existuje 6 titlov. Mies druhým vúbier básňou Tomáša Nauky, Jurie Kejšky, Jura Vuščanského abo unikátne česko-serbské vudače libreta spievory Vodžan od Handria Dučmana. Planujú so ďalšie zbierky, napríklad básne Marie Kraucec, delňo-serbského básnika Frica Liba, tež serbsi klasikário v převožkách Zuzany Bláhoveje, Sklenážoveje, steja na pláne.
0: To je opravdu obširný plán, ktorýž se nám tu podal. Netko pak slyšíme nekotre tvoje převožky serbské poezie. Před tvojim převožkom číta Roža Zemnu originále.
2: Herta Vyčazec. Nezapomnička. Nede v tamnym času kotrež zvot rekaše, dokež svirnosť na zemi bydleše, nekče ješe ište žana kvitka, kotraž nezapomne, abo nezapomnička rekaše. Dokež ľudžo ničo zapomnič nemejachu, a ničeho so kač netrebachu. Bole a bole, pak so človeské vútroby svirnosti zcuzovachu. A ona burze niče viace vobydlenie a statok nenamaka. Tuž prošeše ona bujského vúca, zoby jí miestno v nebesách popšal. A von vusvyša jej prostvu a vza zastorčenú hore do svojich nebesov. Na zvotých prúhach votučeného rania čenješe zacpita k modrému nebiu. Jako pak ona ešte junkruč svoje vobličo dele zvoži a na rianu kčejacu zemiu polada, kotraž by hač dotal jeje tempel byla, padže slza z jej vočka na prjošk čistého žoleška do voniacie travy. a z neje nasta kvetka, mudra, kaž nebio same. A šeptaše v rajnčim viciku meča, ne zapomn me. Zemja pak za kvetku ljubosne na svoju vutrobu, jako posledne zaostajenje svirnosče. A zesadžaju kvele žurleškam a rečkam, v kotrch so mudri na nebes vodznamenjo vaše. Človekojo su tu rožičku husto ščipali, ale jenož malo jih je, ki su jej reč zrozumili.
1: Herta Vyčazec, pomnenka. Kdysi, za onoho času, jen se nazýval zlatým, protože na zemi bydlila věrnost, nekvetla ještě žádná květina, která by se jmenovala Nezapomeň na mne nebo Pomněnka. Protože lidé neměli na co zapomínat a nepotřebovali ničeho litovat. Stále víc a víc se však lidská srdce věrnosti odcizovala, až už brzy nenašla nikde zastání ani zázemí. I požádala božského otce, aby jí dopřál místo na nebesích. Ten vyslyšel její prosbu a vzal odstrčenou za sebou vzhůru do nebes. Na zlatých paprscích svěžího jitra putovala k modrému nebi. Když ale ještě jednou obrátila tvář dolů a pohlédla na krásnou kvetoucí zemi, která dosud byla jejím chrámem, padla slza z jejího oka na břeh čisté studánky do vonavé trávy. Z té slzy vyrostla květina, modrá jako samo nebe, a tiše šeptala v raním větříku: Nezapomeň na mě. Země květinu s láskou přivinula ke svému srdci jako poslední pozůstatek věrnosti a vysadila ji k mnoha pramínkům a potokům, v nichž se zračila nebeská modř. Lidé tu květinku často trhají, ale je jen málo takových, kteří porozuměli její řeči.
0: Beno Buda, stará prožen z leta 1888. Še zavostanky, papiere vostanu dredošče rukach nukov, zadživanych, kajž kšiva brože na krome. Džeš vedro rade praskaše na jeje koncach, deščikach a svoncach. Brožen do všech drevů ponožka zajšvošť je si zapisová. Juskot žňou a cepou klepot. Sedo nuc do rýmota kšik ľubošče a vesela. Net koďa spač tu čišina a ptačky drobná zvírina.
1: Beno Budar, stará stodola z roku 1888. Všechny zbytky, papíry, snad zůstanou ještě dlouho v rukách vnuků, udivených, jako nakloněná stodola na okraji, kde počasí rádo bičovalo její konce za deště i za slunce. Stodola, do všech dřev krovu se zapsala minulost. Jáso džní a klepání cepů, seno dovnitř do zahřmění, křik lásky a radosti. Teď sem chodí spát ticho a ptáci, drobná zvířátka.
0: Čítam netko svojsku basen, pozeng píščelou ve křížnej cirkvi. Jako bychu janželio svoj neu ústokač chceli z empore, pod hobarskými stopami měšeč skludne zynki z dynamitom. Do drewnianych musi być piszczałki z blacha w obnowienej cechi. Pyrić moza myć dych ze czeskich ciełów świnu so. Zlochka ksidła niebieskie, gdyż truby nejapcy womielknu, przez ramio poladnie moj niemaj, kajś ryba a rak we piesku spiewajo.
1: Benedikt Dirlich, dozvuk varhan v kostele svatého kříže. Jako kdyby andělé svůj hněv chtěli vytlačit z kůru. Pod obrovskými sloupy smíchat krotké zvuky s dynamitem. Do dřevěných uší být, píšťaly z plechu, obnovené střechy, rozpalovat mozky, mít dech. Z těžkých těl se vyšvihnou lehce nebeská křídla, když trouby nečekaně umlknou. Přes rameno pohlédneme němí, jak ryba a rak v písku zpívající.
2: Dorotea Šoučina, vůznače. Když jejka písam, myslu na tebe a zabudu Jane, když svonco svědčí. A večer, kdy se po čope výšky zasvědčuje. A noc, když vodca velký svoje zuby. Dunč zranja za kvitkací vuku s husacimi nožkami, so nevušmurnu prinje svončne pruhy. A skáža svonco. Kovo jejového světa. Čaru velčích zubov za sobou vlečo. Dunč denže zaso v boží domčk. Do krej červenje. A dohož jej kapisam na tebe myslu. Horca hekojta jelička nezrzavi. Sopjako ve vosku nezesmuči. A vohen nevuhasne v čolaci vony.
1: Dorotea Šoučina, vyznání. Když maluji kraslice, myslím na tebe a zapomenu na den, když slunce svítí a na večer, když se od pólu zažíhají hvězdy a na noc, v níž si vlci brousí zuby. Dokud se z rána za rozkvetlou loukou s husími nožkami nevyhoupnou první sluneční paprsky. A vycházející slunce kolem vajíčkového světa čáru vlčích zubů za sebou vleče, dokud se nevrátí do božího domu, do krvavé červeně, dokud při malování kraslic na tebe myslím, horký špendlík nezrzaví. Pírko se ve vosku nespálí a oheň nezhasne ve včelí vůni.
2: Čítám svojskou basin. Berničanské jabuka. Bychu ze zárody susoda, tajné štípané, same kvoščenky. Kouachme je u komorce zády našich. Zauročete červené lička, vodňachu za rajskými pvodami, za rychom a skráču vodkusných. Božích je tak, zokusněně vidět nebě. Čirja v upluných. V zároče měješe se sprocha. Berničanské čuju na jazyku, když voptávám mě s kajkosčemi. Hurkač, Bryčkovc, Šišna, Svodkač, Šamavka, drobnačk, tverdak. Jedne jabłko ma ich červen, druhé ich svod, a ceče ich vulkosč. Ale de bernečanske bychu menše abo večše, červenše a svodše, bychu po svojim.
1: Roža domašcina, bernská růžová. Byla ze sousedovy zahrady, tajně trhaná, chuť jedna báseň. Schovávali jsme je v komůrce za těmi našimi. Matná červená líčka voněla po rajském ovoci, po hříchu. Potají jsem si kousla a položila je tak, aby kousnutí nebylo vidět. Červa jsem vyplivla v zahradě, vzal do zaječích. Bernská cítím na jazyku, když ochutnávám mezi vlastnostmi hořkáč, mošťák, šišatec, slaďák, nedozralka, prťavec, tvrďák. Jedno jablko má jejich červeň, druhé jejich chuť a třetí jejich velikost. Ale ta bernská byla menší nebo větší, červenější a sladší svým zvláštním způsobem.

0: To by dalsza premiera piosenka słowa Milana Rabala, skomponowane je przez warnstowskiego uczbnika Ivana Pajsrta. Spiewała je Alena Smetanova.
1: Písňový text nazvaný O tichu jsem nedávno našel mezi rukopisy. Hudbu složil Ivan Pajsert a naspívala ji Alena Smetanová. Tato nahrávka rovněž vznikla v Pajsertově Varnstovském studiu. Obě ty skladby jsou součástí připravovaného alba a vy jste je, milí posluchači a posluchačky, slyšeli doslova ve světové premiéře.
0: Predehať so z našej dženstnejšej literárnej biesadu s klavírnym kruchom baletnej opery Fantazia na Lubinie, komponované je od Detlefa Kobiele, od vás, ľubí psiposuchario, rožonujeme, dáme so ešte překvapiť od nekotrých psíslovov Jana Rade Serbe Saba Viele, ktože Milan Rabal to runia ze serbštiny do svojej českej mačerštiny přenies.
1: Ještě než naši dnešní literární besedu zakončí klavírní part z baletní opery Fantazia na Lubině od lužicko-srbského hudebního skladatele Detlefa Kobiely, nabídneme vám, milé posluchačky a posluchači, několik jadrných lužicko-srbských přísloví v originálu a v českém překladu. Vybral jsem je ze sbírky z lužicko-srbské pokladnice, kterou podle původního vydání městské knihovny Varnsdorf vydal mikulášovický spolek Nixdorf.
2: Nečin so merdovi, abo muchiče sječa.
1: Nedělej se medovým, nebo tě sežerou mouchy.
0: Děž peneze reča, voni mi pravda.
1: Kde mluví peníze, pravda o němí.
2: Když kneskutka mělčiš, skručuješ sobu.
1: Mlčíš-li ke zločinům, podílíš se na nich.
0: Najbohatší tun, když najméně třeba.
1: Nejbohatší je ten, kdo nejmíň potřebuje.
2: Šo má svůj kunc, koubasa má dvaj.
1: Všechno má svůj konec. Jitrnice 2.

0: To by dalša hudźbno literarna bjesada štafle ci serbske čitanske jezby Radia Z ze Žitawy, kotruž jenca Milan Rabal a Roža Domašcyna ze svojim tvorenjom a čitanjom wobohačištaj. Utromne džaki maj a vam připosluchákam a připosluchariam Božeme a na bozomne zaso svyšenje.
1: Tež ja přeju vele vesela a sebe spoznača při čitanju zbirki basnjov Milana Rabala, kotraž burze vunže. Všako su nasonjenja vobedlerjov českeje a Vužice tola bliske. Nic jenož nastupajo teritori a reč, ale tež historiju.
2: A ja děkuji Žitavskému rádiu Z za pozvání. Benediktu Dirlichovi děkuji za přípravu celého pořadu a Róže Domašcině za její překlady mých básní. A vám, milé posluchačky a posluchači, děkuji za to, že jste si nás poslechli a přeji vám klidné a spokojené.